0: Dáli vé, seinna mé dé bíh.
1: On Galway Bay FM.
2: The sound.
0: Fuim na gaile bheith.